Noc plná devadesátek. Party a

se nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen u

0: nejbezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Rádio MB. Kde končí signál? My z

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Bobo Around the World, to byla další muzika na rádiu MB 7 minut po 9. hodině dopolední a už máme 1. července, je to tak středa, no a co to znamená nic? Možná jen to, že se nám konečně trošku ochladilo teploty teď v Mladé Boleslavi kolem 20 stupňů. No a co přinesou červencové svátky třeba v městské hromadné dopravě v Mladé Boleslavi? I o tom vám řeknu, taky vás pozvu na nějaké ty super akce a budeme si hrát muziku, jako jsou třeba Erotic, dáme si taky novinku od Slzy a chybět nebude třeba ani syn Vít Sebastian. Tady je Rádio MB, krásné dopoledne přeje David.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: UMB 9 hodina 15 minut, no a na neděli a pondělí připadají tradičně státní svátky. No a ty nám, přátelé, ovlivní provoz městské hromadné dopravy. V neděli nepojedou především spoje navážející zaměstnance na noční směnu a jedná se o spoje s negativní značkou 16 a 18. Tak na to dávejte pozor. Další změna pak nastane v sobotu a je v neděli 11. a 12., kdy se pojede Rally Bohemia. Změny se taky dotknou provozní doby sběrných dvorů a všechny tři budou právě v pondělí zavřeny, tak i na to dávejte pozor. Takže nejen městská doprava v červenci, ale i sběrné dvory. Naplánujte si návštěvu prostě a jasně na jindy. Pojďme za další muzikou, před námi jsou v tuto chvíli i Rotik.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská. Oh no.

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: Vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna.

Tohle byl Jin a písnička s názvem The Astronaut tady u nás na Rádiu MB. Je 9 hodin a 31 minut, středa 1. července pokračuje. No a co takhle si při středě třeba nechat zahrát nějakou tu písničku? Máte určitě šanci, ať už třeba na našem chatu na webu www.radiomb.cz, případně napište zprávu na Facebook, opět Facebook Rádio MB. Nebo mi můžete zavolat na 608-125-300, kdybyste si něco chtěli nechat zahrát, není vůbec žádný problém. My si teď hrajeme Coldplay a využívejte samozřejmě dnešní den s datem 1. července.

승화진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 자

0: Sebastian, no a sem ke mně do studia si teď napsala o přání Jana, která by chtěla zahrát písničku pro manžera Petra z Kosmonos k 20. výročí. No tak to je krásný výročí. Jana taky děkuje za všechny společné roky. Tak budeme hrát. Petr prý má rád Nova Space. No tak pojďme do něj.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Sonic Dream Collective I Wonder Why, to byla další muzika v 9 hodin a 45 minut ve středu 1. července na rádiu MB. Tak co přátelé, slyšeli jste v noci tu buřinu? Ta byla. Vypadá to, že se na nás žene další, po 10. hodině by i tady v Mladé Boleslavi mělo začít opět pršet, no tak uvidíme, jestli se nám to zase nevyhne. Pojďme za další muzikou, blíží se nám 10. hodina, dáme si Benga Boys, no a společně s nimi se vydáme na Ibizu. Mimochodem, tam jsem byl v minulém roce na dovolený a bylo to docela bezva. Tak jdeme společně s Benga Boys.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál, my začínáme.
3: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
1: To až jednou ztratím zrak,

0: bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak taky Silver a Turn the Tide, to byla další muzika na Rádio MB. Teď už máme 4 minuty po 10. hodině dopolední. Další vysílací hodina dopoledního rozjezdu je samozřejmě tady. No a pojďme se podívat na muziku, dáme si Olgu Lounovou, nebo například z 90. co bychom si tak dali. A Alexi, taky můžeme, no, to je jasný, Rimini Project budou taky, no prostě jasně, užívejte den, taky koukněte na web www.radiomb.cz, v chatu si tam můžete napsat o písničku.
1: Rádio MB.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak

minut ve středu 1. července. Vypadá to, že nad Mladou Boleslaví se budou čerti ženit. Ano, zatáhlo se nám a vypadá to, že každou chvíli sprchne. No my si k tomu zahrajeme samozřejmě za malou chvíli další muziku a teď mám pro vás jednu kuriozitu. V Německu přeměnili bývalé hnědouhelné doly na největší jezerní krajinu v Evropě. Takže tam, kde dřív těžili bagry, dnes se lidé koupou a jezdí na lodích. To je parádička. To je možná takový důkaz, že některá místa dostanou druhou šanci a kdo ví, třeba jednou si budeme říkat, pamatuješ si, když tady byl důl a vedle nás bude někde mazat paddleboard. No tak, no, je to tak. Pojďme za další skvělou muzikou, už se nám tady rozjíždí. Tohle je Olga Lounová, Memento Mori, Dokud žijem. A my jsme Rádio M.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: MB je 10 hodin 31 minut středa 1. července. Pokračuje. Mám tady Lukyho, já vím o Lukym, že má rád rekordy. A představ si, Luky, v Pelhřimově zapsali další rekord. Jeden frajer tam dokázal během 1 minuty 24krát trefit terč. A víš čím?
1: Tak to mě zajímá.
0: Pinzetou.
1: A prosím tě, pinzetou, jo.
0: Pinzetou trefil terč 24krát a je z toho nový český rekord.
1: No tak je nový český rekord. U těle těch rekordů, jak říkáš, já je mám rád. V odpoledním úletu se o nich docela často bavíme.
0: Já vím právě, proto.
1: Ano, ano, mám rád bizár a mám rád rekordy, tak no. To je vždycky téma odpoledního úletu. Ale já jsem tak vždycky přemýšlel, ono vytvořit ten rekord, který podle mě předtím nikdy neexistoval, není zas tak těžký. Protože když si vymyslí, nevím, jestli někdo někdy zkoušel pinzetou trefovat nějaký terč, takže i kdybych to trefil jednou a za 2,5 hodiny, tak vlastně de facto bych to mohl prohlásit za český rekord, protože nikdo to ještě přede mnou neudělal.
0: Hele, já tady mám teďka podstácek BK Mladá Boleslav.
1: No, co s ním zamýšlíš?
0: Podle mě, když se trefím jednou tamhle na ten gauč.
1: Aha, tak počkej, já nechceš to natočit pro nějaký sevas.
0: Počkej, tak já to zkusím.
1: Rekordů,
0: jo?
1: Českých.
0: Hele.
1: Tak počkej. Tak on se tam vůbec netrefil.
0: No jo, tak rekord není, nedá se nic dělat, tak si zahrajeme další muziku tady u nás na rádiu NDS. Hezký den.

0: Mami, co bude k obědu?
1: Dneska mám prázdniny.
0: A co bude k večeři?
1: Pořád mám prázdniny.
2: Tak já objednávám pizzu Christe.
1: Vidíš, proto jsem si tě brala.
3: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Michael Jackson, Why, i když Luky, teď by se možná hodila písnička Prší krásně, že jo?
1: Já myslel, prší je celé.
0: Nebo tak.
1: To trošku zabrušujeme do úplně jiný kategorie, teda mimo naše rádio.
0: No prostě, jasně, v Mladý Boleslavi nám začalo pršet, pršelo už v noci, musím říct,
1: zaplať,
0: že...
1: Zaplať pán Bůh za to, já jsem si to vymodlil, kamaráde.
0: Jo, já taky. Ale bouřka mě teda v noci vzbudila, to je pravda. Hromy, blesky, lítalo to, naše holčička se bála, takže strávila noc v posteli v ložnici.
1: Já jsem se taky bál, taky jsem šel k mamce.
0: Taky jsi šel k mamce. No nic, my už se nebojíme, protože bouřka před chvilkou jedna skončila na Mladoboleslavsku. Ta další možná začne, možná, že ještě něco přijde během dneška.
1: Ať si klidně přijde, já tohle to opravdu vítám, kor po těch extrémních vedrech, ty jsme si užili, tak tohleto, já myslím, že úplně všichni to přivítej.
0: Tak déšť jsme přivolali, to je dobře. Teď si hrajeme Rimini Project, no a vyladíte jak jinak než Radio MB.
2: Radio MB. Radio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí

0: tebou je jistota.
1: Přátelé, kamarádi, moji milí, my už míříme do další vysílací hodiny na rádiu MB, tak doufám, že si to s námi užíváte. Vítáme první červenec, první den nového měsíce, svátek slaví Jaroslava, takže určitě popřejte. Dnešek je významný ještě z jednoho důvodu, právě 1. července začíná druhá polovina roku. Ano, je to oficiální připomínka toho, že prostě půl roku už máme za sebou a možná, že jste si na Silvestra dávali nějaké předsevzetí začít běhat, méně sladkého, víc odpočívat. No, přátelé, dnes je ta ideální chvíle udělat malou kontrolu a pokud to úplně nevyšlo, žádný problém, máte před sebou ještě celou druhou půlku roku. No a co si budeme hrát po 11. hodině? Dáme Barbie Girl od Aquy, taky bude třeba Alice DJ anebo E-Type, tak zůstávejte dál dobře naladěni na Rádiu MB.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: posloucháš Jsme tým.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: A první červenec pokračuje, vyladíte Rádio MB. No a přátelé, tohle zní jako sci-fi. Vědci představili paměťový čip, který dokáže fungovat i při teplotách kolem 700 stupňů Celsia. Mohl by třeba jednou pracovat v geotermálních vrtech nebo dokonce i na Venuši. No a zatímco tenhle čip zvládne 700 stupňů, můj telefon se urazí, když ho nechám 5 minut na palubní desce auta. Hlásí... Použijte mě za chvíli. No, pojďme za další muzikou a za chvíli taky předpověď počasí.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, předpověď počasí právě teď a dnes oblačná až zatažená obloha. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra, tedy ve čtvrtek, to má být většinou polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Pátek, ten bude opět převážně polojasný, ale může se zatáhnout a vyskytnout se nějaké ty přehánky. 21 až 25 stupňů Celsia pro pátek. No a sobota polojasná až skoro jasná, 21 až 26 stupňů Celsia. A neděle polojasná až oblačná a teploty 22 až 27 stupňů. Takže něco, co se dá normálně snášet. Žádný vedra zatím nebudou, i když meteorologové předpovídají, že tropy nebo ty velké teploty kolem 40 se ještě vrátí. Tak uvidíme.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Tady je Rádio MB, skvělý den vám přeji. Dneska máme středu 1. a kdybyste náhodou nevěděli, co dělat v pátek 3., tak určitě, ale určitě nezapomeňte naladit Rádio MB, protože my tady budeme mít hosta a tím hostem bude Martin. Martin, ten má investigativní projekt Nemluv s dětma, stejně tak se jmenuje jeho YouTubeový kanál. Teď tam má taky nový video, no prostě a jasně v pátek s Martinem po 10. hodině to všechno pěkně rozebereme. Teď se loučím a těším se na slyšenou ještě jednou odpoledne po 17.
1: Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Vsi letos slaví 140 let od svého založení. 4. července od 10 hodin proběhne na fotbalovém hřišti okresková soutěž v požárním sportu. Následně v 14:30 odpoledne začne dětský den a oslavy se zakončí večerní zábavou, která začne v 18 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Posloucháte Rádio MB a na řadě je reportáž. Pro středočeskou veřejnou dopravu je dlouhodobě zásadní zvýšení kapacity železniční sítě, rozvoj vysokorychlostní trati, ale i stavby silničních tahů a tramvajových tratí. Uvádí to představená strategie, která má dát státu i dalším partnerům regionu konkrétní podklady. V září by materiál mělo schvalovat středočeské zastupitelstvo. Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký k tomu řekl.
1: Bych měl vyjmenovat ty opravdu zásadní stavby. To je samozřejmě výstavba vysokorychlostních tratí, které půjdou do budoucna přes Středočeský kraj a Prahu. To je prostě klíč pro to, aby se nám uvolnily stávající železniční koridory. Pak je to výstavba nového spojení dva v Praze, což je ta síť železničních tunelů pod Prahou, která vlastně umožní, aby se železniční uzel Praha vůbec stal průjezdný. Pak je to výstavba berounského tunelu. Pak jsou to důležité příměstské tratě, jako jsou Praha Kladno, potom na Mladou Boleslav, Přijalská, Bezděčínská spojka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix.

0: vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Věděli jste, že?
1: V roce 1518 vytiskl v Mladé Boleslavi lékař a kartograf Mikuláš Klaudián první tištěnou mapu Čech. V roce 2028 to tedy bude přesně 510 let. A teď to nejlepší, mapa nebyla pouze geografická. Obsahovala i politickou a náboženskou symboliku. Vznikla v prostředí Jednoty bratrské, jejímž významným centrem byla právě Mladá Boleslav. Tohle výročí je evropského významu. Upřímně, většina českých měst by za takový příběh vraždila. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp.kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To

0: Rocková 80 na startu nové hodiny, na startu nového měsíce a v neposlední řadě na startu našeho odpoledního úletu. To byly Fleetwood Mac a jejich malé lži. Kamarádi, my jsme se dočkali, a to teďka nemluvím jenom o odpoledním úletu, ale dočkali jsme se ochlazení. No a dnes ráno se nám vstávalo skvěle. Zhruba po 3. hodině mě osobně vzbudila bouřka a nebyl jsem sám. No a vůbec jsem se nezlobil, protože jsem si to neskutečně užil a neskutečně se, myslím, nám všem ulevilo. Takže kamarádi, teploty se vracejí k normálu, vracejí se k průměru, i když dneska nám dopřává samozřejmě trošku úlevy, trošku toho ochlazení, ale za mě jsme to rozhodně potřebovali. Takže dnes se dýchá zase o trošku lépe. No a dýchne na nás i další porce skvělý muziky, před námi Venga Boys, Rybičky 48, dáme si taky Whitney Houston nebo DJ Boba. Máme to prostě nabitý a za chvíli si, kamarádi, řekneme, jestli a jaký vliv má barva vašeho auta na teplotu právě uvnitř vašeho vozu. Jsou to celkem překvapující informace, takže na to si rozhodně počkejte, ale v tuhle tu chvíli já už vás vítám u našeho odpoledního úletu. Vítám vás od mikrofonu Rádia MB, no a slíbená muzika už letí pro vás. Na začátek Melanie C. Mějte fajn středu.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

Za námi je víkend, kdy jsme tu měli bezprecedentní teploty. Já tohleto slovo hrozně rád používám. V neděli jsem si ho přečetl a zní to tak jako důležitě, tak jako chytře. Takže už jste ho ode mne možná párkrát slyšeli, ale každopádně vedra byly jako kráva, kdybych to měl říct svými slovy. Teploty venku hlavně v neděli dosahovaly až 40 stupňů, někde dokonce i víc. Možná, že vaše auto vám ukazovalo úplný nesmysly, jako třeba mě 48 stupňů, samozřejmě na slunci a na betonu, ale i to značí, že bylo prostě peklo. No my se pojďme mrknout, protože věřím, že vedra nebyly naposledy na to, jaký vliv má barva vašeho auta právě na teplotu uvnitř vozu po 20 minutách na slunci. Někomu může být jasný, že mezi černým a bílým autem je rozdíl. Někdo možná bude tvrdit, že na tom nezáleží, ale opak je pravdou. Na fotpoledním úletu si to právě teď objasníme. Pokud máte bílý auto, tak teplota uvnitř může být po 20 minutách až 43 stupňů. Ve stříbrném autě je to 47, v červeném 51, pokud máte hnědou, tak 56 stupňů. No a dostáváme se právě k tý černý. Ano, i mně se černý auta líbějí. Vypadají tak jako elegantně, možná bych řekl i agresivně, ale pokud černý auto necháte na slunci, při nastupování na vás se čeká teplota až 62 stupňů Celsia. A to už je pořádný rozdíl oproti právě bílé, kde jsme si řekli, že teplota uvnitř je okolo 43 stupňů. To je skoro 20 stupňů rozdílu. A to rozhodně není málo. Takže sledujte počasí, no a pokud se tam objeví zase nějaký tropy, zvážil bych výměnu vašeho auta. A nebo si ho aspoň natřete na bílo.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: My jsme vstoupili dneškem do dalšího měsíce roku 2026. Máme tu už první červenec, pro spoustu z vás to znamená, že tento měsíc odlétáme na dovolenou. Pro škodováky to taky znamená, že už za pár týdnů je čeká právě celozávodní dovolená. Před námi je zkrátka takový pohodový měsíc. No, před námi je taky spousta významných dnů, který my máme rádi. Namátkou v červenci tu budeme mít třeba Světový den UFO, Mezinárodní den bez plastových tašek, taky Den smažení vajec na chodníku, Den workoholiků, Mezinárodní den obětí zdarma. No, mohl bych pokračovat ještě dlouho, protože červenec bude na významné dny opravdu bohatý, ale pojďme se věnovat tomu dnešnímu. Na dnešek jich taky pár připadá a určitě se o některým z nich budeme v příští hodině bavit, ale v tuhle chvíli se pojďme věnovat dnu skupiny Blink-182. Ano, 1. července, tedy právě dnes, má tahle ta skupina svůj vlastní den. No, pojďme se tady lehce mrknout na pár zajímavostí, třeba právě o názvu kapely. Proč zrovna za Blink mají číslici 182? Mezi lidmi kolovaly docela zajímavý mýty a teorie, třeba že tohleto číslo mělo odpovídat Hopusově ideální tělesné hmotnosti. Mělo jít taky o číslo lodi, na který sloužil Hopusův dědeček za druhé světové války. No, údajně šlo taky o počet vyslovených vulgarismů, konkrétně slova fuck ve filmu Zjizvená tvář. Nic z toho ale samozřejmě není pravda. No a sama kapela tohleto číslo vysvětlila. 182, tedy 182, vzniklo v roce 1995. Vlastně úplně náhodně potom, co kapela musela přidat číslici za svůj původní název Blink, protože právě na tento název měla už jiná kapela autorská práva. No a aby kluci nemuseli čelit žalobě, jejich nahrávací společnost jim zavolala a nařídila, aby si okamžitě vymysleli jiný název, nebo to za ně udělá label sama. Mark Hoppus v rychlosti tedy improvizoval, no a podle jeho slov během rozhovoru s komičkou Amy Schumerovou odpověděl: dobře, tak to bude Blink 182. No a právě tohle číslo ho v tu chvíli prostě napadlo jako první. Nic víc, nic míň. Žádnou záhadu nebo žádný symbol zatím nečekejte. Zkrátka to bylo první, co Marka v tu chvíli napadlo. No a od té doby Blink 182. No a když už tu máme tento významný den, tak pojďme to s kapelou Blink 182 rovnou i oslavit. No a pojďme si s nima zatancovat Dance With Me.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: barvy, tvoje jistota.
1: Dopravní nehoda se právě teď šetří na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Liberec. V těchto místech je převrácené vozidlo, na místě jsou policisté, hasiči i záchranáři. Tvoří se kolony, počítejte se zdržením a také s objízdnou trasou.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Start do nové hodiny je v dnešním odpoledním úletu už po druhé rokový. Tohle byly Europe a jejich I'll Cry For You. Pokračuje první červencový odpolední úlet. S vámi stále Luky, s vámi Radio MB. No s námi dál budou 24/7, Tom Earthway, dáme si taky Support Lesbians. No a přátelé, první červenec tu máme taky pár významných dnů. Máme tu Den poštovních pracovníků, Den kreativních příchutí zmrzliny, to je téma, který si za chvilku rozebereme. Máme taky Americký den zoologických zahrad, to je celkem daleko. Den televizního dědictví, Den skupiny Blink 182, to jsme si dali krátce před 15. Máme tu taky Den samostatného krmení kojenců, Den špatných kalhot, to samozřejmě dokáže zkazit náladu, ale máme tu taky třeba Mezinárodní den vtipů. Já jsem vám chtěl nějaký dopřát, ale nejsem úplně dobrý vypravěč vtipů. U nás v tom excelují jiní a mezi nejlepší vypravěče vtipů já osobně považuji třeba Zdeňka Izera, taky Felix a Holzmann byli skvělí. Legendární Vladimír Menšík a spousta dalších, od kterých si vtip vždycky dáte poslechnu, i když už je sebeohranější. Jestli vy nějaký znáte, klidně mi ho pošlete, já se rád pobavím, ale teď už pro vás ladím další muziku. Slíbený Support Lesbians, Anytime, Anywhere. Pokračujeme.
1: Radio MB.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

možná všimli, že jednoho bad boye jsme měli dnes v Mladé Boleslavi. Stříbrný superb ujížděl před policií a zhruba na úrovni koupaliště se stala díky tomu nehoda. No, snad jsou všichni v pořádku, podle dostupných informací by to také mělo být, ale na takovýhle bad boye, na takovýhle gaunery je naše policie krátká, protože asi víme, že se mu stane maximálně to, že přijde o řidičák, možná nějaká podmínka a tím to zhasne. No, právě tahle ta nespravedlnost některý lidi štve a tak berou zákon do svých rukou. No a tohle je případ i jednoho mexického Batmana, jak se mu přezdívá v jednom mexickém státě. Ten bere spravedlnost taky do svých rukou a chytá zloděje motorek. Pět mužů už bylo nalezeno přivázaných k lampám s pusou zalepenou páskou a se stopama po lehkém násilí. Vedle každého z nich stál právě ukradený motocykl. Policie zatím přivázané muže vede jako oběti, nikoliv jako pachatele, ale já osobně, a nebojím se to říct, takovým Batmanům fandím. Samozřejmě zákon by nikdo neměl brát do svých rukou, ale tohleto mi přijde vtipný a myslím, že příště si to zlodějíčci i rozmyslí. V každém případě ale, kamarádi, krást se nemá. O tom se snad nemusíme vůbec ani bavit. Takže nás už čekají jenom lepší dny, Best Days, a Anastasia letí za vámi. Radio MB. Rytmu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.

Spoustu významných dnů nás čeká v červenci, těším se na to. Spousta významných dnů připadá i na dnešek, tedy na první červenec. My už jsme si tady některý probrali, ale teď už se jdeme podívat na den kreativních příchutí zmrzliny. O tom už jsme se bavili několikrát, protože zmrzlina může mít neuvěřitelný příchutě. Můžete mít chili, můžete mít humrovou, můžete mít zmrzlinu s příchutí černého uhlí. Ale představte si, kamarádi, že na tomhletom světě existuje člověk, který vymyslel hodně zajímavou kombinaci. Zábavní park Namcha Town v Tokiu má na menu totiž příchutě zmrzlin, jako je nudlová se žraločími ploutvemi, zmrzlina s kraví příchutí a grilovaným lilkem. No a jedna z nejpodivnějších na seznamu, kterou by si troufli objednat možná jen ti nejodvážnější jedlíci, tak to je zmrzlina s hovězím jazykem. Tenhle kopeček má evokovat chuť nejenom hovězího masa, ale taky želatinového řezu jazykem. Tak co, radši čokoládová anebo hovězí jazyk? Klidně mi napište, jakou nejdivnější zmrzlinu jste třeba ochutnali vy, nebo o jaké jste slyšeli. Já si tohleto velmi rád pročtu, ale kamarádi, nám se přiblížila 16. hodina, no a já se s vámi tedy tím pádem budu loučit. Do studia za malou chvíli dorazí Roman, ten vám dál bude servírovat muziku, no a ode mne na rozloučenou ještě letí Erotic Fred Come to Bed. No a dnešní počasí bylo víceméně takový postelový, tak doufám, že jste ho třeba proválili, že jste si užili to ochlazení a že jste si užili i ten déšť, protože za mě to bylo hodně příjemný po těch tropických vedrech. No, ale léto před námi, takže věřím, že si ještě nějaký ty teplíčka užijeme. Každopádně, přátelé, ode mne je to vše. Já se loučím, přeju co nejpohodovější zbytek středečního dne, no a těším se na vás samozřejmě zítra opět se 14. hodinou a s odpoledním úletem. Takže, čau. Radio MB, zapni a neřeš.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Užíváme si deštivou středu, nic moc se dělat nedá, ale déšť jsme si všichni přáli, takže si nestěžujeme. Mimochodem, Český hydrometeorologický ústav právě dnes se přešel na nový výstražný systém. Oproti tomu současnému systému integrované výstražné služby, založenému na převážně klimatologicky stanovených kritériích, bude ten nový zaměřený na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Změna nastane také ve struktuře a pojmenování skupin jevů, na které budou výstrahy vydávány. Tyhle výstrahy informují o tom, jaké konkrétní škody nebo komplikace počasí způsobí, budou pro uživatele srozumitelnější a praktičtější a měly by umožnit krizovému řízení efektivněji rozhodnout o preventivních opatřeních, zda třeba akci rušit a tak podobně. Za mě by to chtělo spíše zlepšit přesnost celkově předpovědi, často se tomu nedá věřit ani pár hodin předem, ale tak je to asi těžký, no někdy s tím počasím, já to chápu. Za chvíli si povíme o jedné velké automobilové události, která se bude konat v Mladé Boleslavi. Tak buďte s námi, hezké odpoledne. Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

autíčka, tak tohle bude akce přesně pro vás. Milovníci upravených aut, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce tady u nás v Mladé

0: motorů, tak by se Diamond Car Meet mohl stát novou tradiční automobilovou událostí v srdci českého automobilového průmyslu, tedy v Bolce. My jsme jediné mladoboleslavské rádio, vracíme se k muzice, přeju pěkné odpoledne.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Take me.

0: Hezké odpoledne, pojďme se na malou chvíli pověnovat také fotbalu. Mexiko výhrou 2-0 nad Ekvádorem v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa potvrdilo, že aztécký stadion v hlavním městě je pro něj nedobytnou tvrzí. V historii šampionátu tady domácí Mexičané sehráli 10. duel, 8 z nich vyhráli a dvakrát remizovali. Skvělé výkony soupeře, kterého měl i český tým v základní skupině, a byla čest si proti němu zahrát. Na jaké zápasy se můžeme těšit dnes večer? V 18 hodin hraje Anglie proti Kongu, ve 22 hodin Belgie vyzve Senegal a ve 2 ráno můžeme sledovat zápas Spojených států amerických proti Bosně a Hercegovině. Takže to jsou další zápasy 16 finále, které můžeme sledovat už dnes večer anebo nad ránem. No a co se týká mě, tak já mám ve studiu kávu dopitou, proběhne střídání, u mikrofonu mě vystřídá David, už se na vás těší. Já budu na značkách zase zítra odpoledne mezi 16 a 17. Vy určitě zůstávejte dobře naladění, užívejte si 90. i tu nejlepší novou muziku, kterou pečlivě vybíráme. A víte, jak já to říkám, nezapomeňte na to, že je středa, aspoň těmi dveřmi si dnes vrzněte.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Po 5. hodině odpolední dneska je 1. července a svátek slaví Jaroslavy, takže jestli máte nějakou doma v práci nebo mezi kamarády, určitě nezapomeňte popřát. A dnešní datum je také zajímavé z jednoho důvodu. 1. červenec je mimo jiné mezinárodním dnem vtipů, takže pokud dneska uslyšíte opravdu povedený fór, je to vlastně téměř vaše občanská povinnost se zasmát. My se budeme snažit celé odpoledne, přidáme dobrou muziku, zajímavosti a samozřejmě témata, o kterých se mluví mezi 17. a 18. Je s vámi David. Hezký den.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: to je Rádio MB. No a teď si představte, že si vyberete tenisky, nastavíte maximální cenu a pak už nic neřešíte. Google totiž představil funkci, která umí sama hlídat cenu a ve správný okamžik zboží koupit. Takže se možná blíží doba, kdy budete doma vysvětlovat, já si ty boty nekoupil, to udělal Google. No, třeba to opravdu přijde. Každopádně užívejte středu a zůstávejte dál s námi.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Fly. Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
0: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

středa 1. července, pokračujeme dále a teď nevím, jestli to znáte. Mobil vám zavibruje, vytáhnete ho z kapsy a nic. Žádná zpráva, žádný hovor. Jen váš mozek si něco vymyslel. Říká se tomu fantomové vibrace a podle odborníků je zažil už skoro každý, kdo nosí telefon v kapse. Tak schválně, kolikrát už jste kontrolovali třeba dneska mobil úplně zbytečně. A já musím říct, že už se mi to taky stalo. Klidně mi napište web www.radiomb.cz. Teď se loučím a zítra v 9 dopoledne naslyšen.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Michalovická Putna opět ožívá. 4. července od 19 hodin tu vystoupí Poutníci. 11. července Hoptrop a 25. července kapela Cop.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putno.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse. 31 seconds and we're going for auto sequence.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putné.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Rádio MB.
1: Jediné Mladoboleslavské rádio.

kde končí signál, my začínáme.